0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
1: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
0: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
1: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Platíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
0: Vozovku na D46 se dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic, spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
2: Hlas lidu.
0: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
2: Sport.
0: Aktuální česká tenisová jednička, olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
2: Počasí.
3: Úterý nás sice opět čekají přehánky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
2: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

beraně. Dokola si opakujte, že ráno je moudřejší večera. Býci, vy dnes podáváte opravdu skvělé výkony. Blíženci, v mnoha ohledech můžete být pro okolí velkým vzorem. Raci, zažijete možná příjemný šok v podobě nějakého benefitu. Lvi, když se pro něco rozhodnete, už není cesty zpátky. Pany, nezapomeňte, všechno chce svůj čas. Váhy vás pohltí tvůrčí energie a budete velmi produktivní. Štíři, pokud je doma všechno v pořádku, tak záříte štěstím. Střelci, měli byste si trochu lépe vyvážit svůj jídelníček. Kozorozi, s rodinou si otevřeně vyříkejte, co vás trápí. Vodnáři, zelená vám naskočí vždycky v tu správnou chvíli. A co my ryby, když chceme, tak si to v práci umíme zjednodušit a tím pádem i zrychlíme. Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia rastou.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače, i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkal nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěži, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám čem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspět může každý. Myslím si, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo,

0: že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Úterý nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.

0: nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Hana
0: a ranní topka.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dokola si opakujte, že ráno je moudřejší večera. Býci, vy dnes podáváte opravdu skvělé výkony. Blíženci, v mnoha ohledech můžete být pro okolí velkým vzorem. Raci, zažijete možná příjemný šok v podobě nějakého benefitu. Lvi, když se pro něco rozhodnete, už není cesty zpátky. Pany, nezapomeňte, všechno chce svůj čas. Váhy, vás pohltí tvůrčí energie a budete velmi produktivní. Štíři, pokud je doma všechno v pořádku, tak záříte štěstím. Střelci, měli byste si trochu lépe vyvážit svůj jídelníček. Kozorozi, s rodinou si otevřeně vyříkejte, co vás trápí. Vodnáři, zelená vám naskočí vždycky v tu správnou chvíli. A co my ryby? Když chceme, tak si to v práci umíme zjednodušit a tím pádem i zrychlíme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: 14. ročníku festivalu

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o sedmé místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Tady je Rádio Hana.
2: Hezké ráno.

0: Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Radio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
0: Rádio Haná.
1: Hraní Topka.

0: Vaše oblíbené rádio a milované hity, posloucháte Rádio Haná 557.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Radičci po šesté. Poslechneme si Limála, jeho nekonečný příběh. A tak jak možná i do nekonečna bychom mohli poslouchat novinku od Shakiry ze Zootropolis 2. Tomáš Gottwald, nové zprávy, počasí i doprava.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky. Oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
5: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
4: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
5: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
4: Vozovku na D46 dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic, spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
6: Hlas lidu.
4: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
2: Sport.
4: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: V úterý nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
1: Pozor si dejte na uzavírku v Olomouci, v ulici Švermova. Uzavírku si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné a

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Hezké úterní ráno s Rádiem Haná. To byla dobrota, to byla hostina včera večer, co? Český hokejový lev si pochutnal na švédských masových kuličkách. Hokejové menu přesně podle našeho gusta, výhra 4-3. Dneska mají kluci volno a zítra odpoledne od 16.20 nastoupí proti italským makaronům. Je 6 hodin 10 minut, Limál a také Shakira. Tohle je naše přesilovková hudební formace pro úterý 19. května. Hrajeme pro vás, dobrý den.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Probouzíme spolu Shakiru ze Zootropolis 2, 6 hodin 16 minut. Dobré ráno, ta nejlepší rána začínají vůní čerstvého pečiva, kávy, slaněny na pánvičce, míchanými vajíčky nebo vaším oblíbeným parfémem. Své vyvoněné hity úterního rána za chvilku nabídnou tady u nás nahané třeba také Soza, Kelly Clarkson nebo Rose Lawrence, dáme si její 80-kovou Afriku. Před půl sedmou počasí i doprava Rádia Hana a teď 6.17 spolu najdeme dnešní výročí.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme úterý 19. května, Národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natalia Oreiro z telenovely Divoký anděl. A pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
2: Bože, to by stálo skoro za procházku.
0: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
7: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
8: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

100 tisíc korun ceny v takové hodnotě si mezi sebe rozdělí výherci talentové ankety Rádia Haná našeho radiotalentu a na přihlášení už máte jen posledních pár dní. Kdo se má přihlásit kam a na co je potřeba mít talent, to probereme s naším ranním hostem Ondrou Polákem z kapely Opět a Radeček na vlnách Rádia Haná

0: Teploty kolem 20 stupňů Celsia. Doprava. Policie v Olomouci, také v Kroměříži a mlha mimo jiné i na D1. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky v Olomouci u nádraží na Jeremenkově ulici také hlídají v Kroměříži na Kujetínském. A místě pozor na hustou mlhu, tu hlásíte mimo jiné z dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem nebo na D1 mezi Přerovem, Kroměříží a Vyškovem. Za volantem sledujeme mlhy, hlídky i silničáře. V úterý hrajeme i ve vaší káře.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Úterý ráno vaše uši masíruje Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr hrajeme i pro všechny, kteří s námi včera dlouho do večera fandili u televize našim hokejistům na mistrovství světa. Pošmákli jsme si na švédských masových kuličkách, Švédy porazili 4-3 a zítra si na ledě od 16.20 dáme další chod italské makarony. Teď je 6 minut po půl sedmé. Jaké je nejhorší místo, kam může kluk vzít holku na první rande? Zjišťujeme dnes na Facebooku Rádia Haná. Vaše top komentáře doplníme po 6:45. A teď s námi vysílá náš ranní host.
1: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény. Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
0: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
0: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
0: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčím poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě na druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
0: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspěch může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu to se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
0: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radio Talent, děkujeme za tvůj čas, ahoj.
2: Ahoj, čau, všechny zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral.
8: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na Vodníček Olomouc. Pozor, počet míst je omezený.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře.

0: www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Rádio Hana.

0: On každý den může být jiný, ale jedno rádio zůstává stále stejné a dobře naladěné. Vaše rádio Hana přeje dokonalé úterý, má být skoro jasno nebo polojasno, při zvětšené oblačnosti možné přehaňky teploty kolem 20 stupňů Celsia. Hrajeme také pro všechny milovníky tenisu. Dneska ráno náš Kuba Menšík vstoupil vítězně do turnaje ATP v Hamburku. Podrobnosti o tom ve zprávách rádia Hana před 7. A to je teď 6:50. Top téma na Facebooku rádia Hana. Hlavní roli hrajete vy, vaše reakce, vaše názory, vaše nápady. Ptáme se dneska, jaké je nejhorší místo, kam může kluk vzít holku na první rande. Vy v tom máte jasno, podle Lukáše je to k jeho mamince, podle Milana do kopřiv nebo do stohu slámy. Věrka taky píše, podle ní je nejhorší první rande na večeři u rodičů, kde bydlí. A dva Petrové taky nesklamali, první by holku nikdy nevzal na fotbal nebo na hokej a ten druhý k bývalé do společného bytu. To by bylo peklo. A co myslíte vy? I na Facebooku Rádia Hana dnes hledáme nejhorší místo, kam může kluk vzít holku na první rande.
1: Rád bych si

0: máme rádi, když se probouzíme společně s námi. I Tomáš Gottwald, zprávy.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Je úterý 19. května. Nové bydlení pro zvířata v olomoucké zoo. Zahrada nechala zrekonstruovat 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je úterý a vychází nový týdeník Kroměřížska. Uvnitř najdeme rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nové knihy Hnízda. Ve sportu pak splněná záchrana fotbalistů Kroměříže v národní lize. Co nového v Rožnově? Oprava tu zbrzdí dopravu na silnici 58 v Ostravské ulici. Dělníci tu dají do pořádku asi 200 metrů vozovky. Práce začnou ve středu a potrvají nejméně do pátku. Bude tu kyvadlový provoz. Komu to nevyšlo, je tu další šance. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Využít mohou systém dipsy.cz. Čas mají do května. Čas mají do 25. května. Přehled dostupných škol je na webu cermat.cz.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Důležité vítězství pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po překvapivé prohře se Slovinci dokázali v základní skupině B porazit obhájce bronzu Švédy 4-3 a na kontě mají 2 vítězství.
4: Těžký zápas. Myslím, že pro nás, pro golmany, to nebyl úplně ideální ten začátek. Málo střel, hodně gólů. Kolega ten to měl ještě těžší, na toho nešlo moc nic, ani potom na mě to začalo pak lítat. Já nevím, vyhráli jsme. Já to byl fakt plný zuby.
3: Dodal po zápase se Švédskem pro ČT golman Josef Kořenář. Poprvé od roku 2024 dokázal český elitní oštěpař Jakub Vadlejch hodit oštěpem přes 85 metrů a výkon mu přinesl medaili. Na atletickém mítinku v Tokiu hodil přesně 85 metrů 24 centimetrů a hodem vyhrál a získal zlato. Gratulujeme.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Východ slunce 5 hodin, 1 minuta, západ 4 minuty po půl deváté večer a zahrádky kaváren dnes pojedou na plné obrátky. Víme, jak bude, úterý většinou skoro jasné nebo polojasné, při zvětšené oblačnosti možné přehánky, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Policie v Olomouci, také v Kroměříži a mlha mimo jiné i na D1. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky v Olomouci u nádraží na Jeremenkově ulici také hlídají v Kroměříži na Kujetínském a místě pozor na hustou mlhu. Tu hlásíte mimo jiné z dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem nebo na D1 mezi Přerovem, Kroměříží a Vyškovem. Za volantem sledujeme mlhy, hlídky i silničáře. V úterý hrajeme i ve vaší káře.
0: Rádio Hana.

0: Úvodní buly nového dne v ranní Topce Rádia Hana pro úterý 19. května s námi vhazují také hokejový Fool's Garden, Lemon Trees, hudební střídačky, do hry za chvilku naskočí i Taylor Swift anebo Sweetbox za 90. léta. Je 7 hodin 8 minut a spolu dneska slavíme samozřejmě včerejší vítězství českých hokejistů nad Švédskem 4-3, ale teď mezi námi, taky jste si toho včera u televize všimli, no a nejste sami. O čem se bavíme? Komentátor Robert Záruba vyslovoval při tom utkání některá švédská jména dost zvláštně. Úplně nám to nesedlo do uší. Místo Persson nebo Larsson jsme slyšeli Persson a Larsson a fanoušci se ptají, co to znamená. To je nějaká změna? Proč se to děje? My to víme, protože právě takhle se to ve švédštině opravdu vyslovuje. Respektive vyšlovuje. Takže my jsme Persson a Larsson celé ty roky říkali špatně. Správně je to Persson, Larsson. No ale pozor, ještě jedna zkouška. Jak byste vyslovili jméno legendárního Petra Forsberga? Peter Forsberg. Správně by to údajně mělo znít Peter Forsberg. Peter Forsberg, protože Švédové dokonce změkčují jména končící na G. No tak to vidíte, člověk se díky hokeji naučí i švédsky. Dobré ráno, horoskopy samozřejmě beze změny, tak jak je máte rádi, už po 7:15 na Hané.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Přejeme.

0: Všechno je v pořádku, brambory v řádku, Hana hraje Everything's Gonna Be Alright, Sweetbox za 90. leta. Doufáme, že s námi v úterý ráno všechno stíháte, cestu do školy, do práce, na brigády, na schůzky. No a že ten čas je na vaší straně. Momentálně je 7.17, 2 minuty po 7:45. Jsme vaši parťáci i za volantem na moravských cestách. Jeďte opatrně, podle pravidel, podle předpisů. Policejní hlídka nám momentálně hezké ráno může popřát v Hlubočkách u Olomouce. Více o tom v dopravě na vlnách Rádia Hana před 7:30 a teď horoskopy s Martinou.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dokola si opakujte, že ráno je moudřejší večera. Býci, vy dnes podáváte opravdu skvělé výkony. Blíženci, v mnoha ohledech můžete být pro okolí velkým vzorem. Raci, zažijete možná příjemný šok v podobě nějakého benefitu. Lvi, když se pro něco rozhodnete, už není cesty zpátky. Pany, nezapomeňte, všechno chce svůj čas. Váhy, vás pohltí tvůrčí energie a budete velmi produktivní. Štíři, pokud je doma všechno v pořádku, tak záříte štěstím. Střelci, měli byste si trochu lépe vyvážit svůj jídelníček. Kozorozi, s rodinou si otevřeně vyříkejte, co vás trápí. Vodnáři, zelená vám naskočí vždycky v tu správnou chvíli. A co my ryby, když chceme, tak si to v práci umíme zjednodušit a tím pádem i zrychlíme.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
5: Tohle je Rádio Hana.

0: Přesně tohle je ten typ silného emotivního megahitu, který člověka takhle ráno namotivuje ještě k lepším výkonům. I tohle muzika dokáže, dobře to víme, Hozier, jeho Take Me to Church pro vás. V anglickém překladu znamená slovo church, kostel nebo církev. A my spolu věříme na hokejové zázraky na šampionátu ve Švýcarsku. Do tamních hokejových svatostánků zavítáme už po půl osmé. Chystáme další díl vašeho oblíbeného hokejového česko-švýcarského slovníku. A předtím v 7.29 přihráváme další novinky z dopravy i počasí. V kalendáři úterý 19. květen ranní teploty pro Olomouc, Holešov, Lipník i pro Zábřeh mezi 6 a 8 stupni Celsia. Většinou svítí sluníčko, jen místy máme na Moravě mlhu. Přes den skoro jasno anebo polojasno, při zvětšené oblačnosti i oblačno, možné přehaňky, a denní teploty dnes počítáme s 20 stupni Celsia. Doprava. Víme, jak se jezdí tady na Moravě bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Dobré ráno, do práce spěchejme pomalu. Policie hlídkuje mimo jiné nedaleko Olomouce mezi Mariánským údolím a Hlubočkami, také v Otrokovicích na Štěrkovišti nebo na 305. kilometru D1 za hranicemi ve směru na Přerov. Jeďte opatrně a s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Také Mandraže se na vás v ranní topce Rádia Haná těší už za pár vteřin. 7 minut po půl 8 aktuální čas. Hrajeme do obchodů, sámošek, do restaurací, do kaváren, do hotelů, do penzionů. Zdravíme taky zemědělce, sekretářky, manažery. Jsme tady pro všechny, samozřejmě jsme tady i pro hokejové fanoušky.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Die tschechische Meere sind die besten, die besten.
0: Kdo pak se to tady rozjel? Kdo pak nám to tady zpívá?
2: Die besten.
0: To je další díl našeho švýcarsko-českého slovníku. Víte, co znamená, když Švýcaři zpívají tohle?
2: Die tschechische Meere sind die besten.
0: Odpověď po dalším hokejovém hostovi. Vysílá s námi útočník Kuba Fleck, který má radost ze včerejší výhry 4-3 nad Švédskem. A spravili jsme si chuť po sobotním nedůrazném výkonu se Slovinskem.
3: Takhle to určitě nepůjde, ten začátek byl vlažný s těma Slovincema, byť nějaký šance na góly tam byly, střelecká převaha, ale nebyl tam ten dostatečný důraz, který tam dneska byl a byl tam od začátku, takže určitě to byly pokyny směrem k tomu dnešnímu utkání.
0: Důrazní Češi včera vyhráli a na tribunách to viděla spousta krásných českých faninek, na kterých mohou oči nechat i Švýcaři.
2: Ty Češi, čo nejrozi, ty besten, ty besten.
0: Ano, další díl švýcarsko-českého slovníku je tady, zase jsme o něco chytřejší. Takhle Švýcaři skandují, že české holky jsou ty nejlepší.
2: Ty Češi zbyrzin, ty bezden, a kurva tata.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
4: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku.cz.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušení.

0: Kuťka je zase fuč, tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
0: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky

0: Je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Vidíme to růžově z Mandraže, vidíme to hokejově z Rádio Haná, 7:58 aktuální čas. Dobré úterní ráno přejeme. To byla včera dobrota, co? To byla hostina včera večer. Šťastný lev si pochutnal na švédských masových kuličkách hokejové meny přesně podle našeho gusta.
1: Poče s Tomáškem a Flekem, Tomášek faulovaný a český tým bude hrát další přeslovku. Má ještě výhodu a tohle zkusila, je to gol! Jakub Flek, 3-0!
0: Ano, první třetina snů, vedli jsme 3-0, nakonec jsme to udrželi, vyhráli jsme 4-3 včera. Dneska mají kluci volno a zítra odpoledne od 16:20 nastoupí pro

0: proti italským makaronům. Budeme fandit spolu. 3 minuty po 3/4 na 8. Dobré ráno, Ed Sheeran, také Erasure. Tohle je naše přesilovková hudební formace pro další minuty pro úterý 19. května. A do 7 minut další nové zprávy pro vás. V Přerově se nám budou stěhovat úředníci. Víte kam a proč?
1: Rádio Hana. Nejlepší.

0: S kolegy si dáváme každé ráno práci, abyste nový den začali výhradně s vašimi oblíbenými hity, abyste si u každé pecky řekli, jo, přesně tento song jsem teď potřeboval, anebo potřebovala slyšet. Je 7.55, do rytmu nového dne nás dostávají na rádiu Hana i Rýžer. Jejich pecka z 90. Love to Hate You. Je to o lásce, je to o nenávisti, je to o tom, že i když toho člověka milujete, občas byste ho nejraději zabili. No, prostě normální vztah.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Jdeme dál, dobré ráno s rádiem Hana, hit za hitem, po 8. Somber, také Elton John. S kapelou No Name zjistíme, ako chutná věčnost.
2: Vím, ako chutí věčnost, jej chutě trká, chýba mi tvoj směr.
0: Vysíláme pro vás aktuální zprávy s Tomášem Gottwaldem dřív než ostatní.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme pro vás další zprávy. Je úterý 19. května. Kdo jede do fakultní nemocnice Olomouc autem, pozor, je tu nová uzavírka. Až do 1. června se tu pro auta uzavřel průjezd kolem budovy ředitelství. Do objektu lze vstupovat pouze vchodem od parkoviště, informuje nemocnice.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Stěhování úředníků v Přerově. Do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se začnou přesouvat tento čtvrtek. Jak píše Deník, omezí to agendy. Nejvíc agendu dokladů. Žádosti o občanky, pasy a řidičáky lze naposledy podat na úřadovně v pasáži zítra. Poté se až do 12. června nové žádosti přijímat nebudou. Budoucí maminky a tatínci, od nového roku nejspíš dojde na zvýšení rodičovské. Vláda schválila zvýšení ze současných 350 tisíc na 400 tisíc korun, a to od ledna. Má to pomoci rodinám zvládat životní náklady, píše ČTK. U dvojčat a vícerčat se částka zvýší ze 700 na 800 tisíc korun. Nová podpora se má týkat jen nově narozených nebo do péče převzatých dětí po nabytí účinnosti zákona. U dříve narozených dětí zůstane současná částka.
3: Sport.
4: Úspěšný vstup Jakuba Menšíka na turnaj ATP v Hamburku. Přední tenista prostějovského klubu vyzval v prvním kole antukového podniku domácí divokou kartu Němce Štrufa a vyřadil ho po setech 7-6 a 6-2 a jde dál.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Dnes super počasí pro odpočinek i pro práci na zahrádce nebo pro opékání buřtů. Víme, jak bude, bio dneska na jedničce, teploty kolem 20 stupňů Celsia, má být většinou skoro jasno nebo polojasno, místo oblačno a sem tam přehaňky.
2: Čeká vás rekonstrukce? Tak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady na Moravě bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Dobré ráno, do práce spěchejme pomalu. Policie hlídkuje mimo jiné nedaleko Olomouce mezi Mariánským údolím a Hlubočkami, také v Otrokovicích na Štěrkovišti nebo na 305. kilometru D1 za hranicemi ve směru na Přerov. Jeďte opatrně a s námi.
0: Rádio Hana.

0: Hodině vaše už je masíruje Radio Haná. Nejlepší hudební výběr hrajeme také pro všechny, kteří s námi včera dlouho do večera, skoro do noci, fanděli u televize našim hokejistům na mistrovství světa. Mluvíme o tom celé ráno, pošmákli jsme si na švédských masových kuličkách, Švédy porazili 4-3. Zítra si na ledě od 16:20 dochutíme italské makarony. Teď máme 2 minuty po 8 hodině, další dnešní top téma na Radio Haná. Jaké je podle vás nejhorší místo, kam může kluk vzít holku na první rande? My to dneska společně s vámi a baví nás to. Zjišťujeme na Facebooku Radio Haná. Vaše top komentáře tady samozřejmě budou už do 6 minut.
1: Radio Haná. Nejlepší hudba.

0: On samozřejmě každý den může být jiný, ale jedno rádio zůstává stále stejné a dobře naladěné. Vaše rádio Haná přeje dokonalé úterý. Dneska má být skoro jasno nebo polojasno při zvětšené oblačnosti, možné přehánky teploty kolem 20 stupňů Celsia. Víte o tom, že právě dneska v úterý 19. května naše paní herečka Eva Janžurová slaví půlkulaté narozeniny. Tipnete, kolikáte? Spolu ji popřejeme už po 8:45. A teď 9 minut po 8. Top téma na Facebooku rádia Haná, jak jsme slíbili. Ptáme se, jaké je podle vás nejhorší místo, kam může kluk vzít holku na první rande? Tak popřemýšlejte, co je to podle vás? Posluchač Lukáš píše na Facebooku rádia Haná, že to nejhorší místo je k mamince. Podle Milana to je prý někam do přírody, do kopřiv nebo do stohu slámy. Tam by to asi celkem pálilo, asi vidělo. Věrka také píše, podle ní je nejhorší první rande na večeři doma u jeho rodičů. A dva Petrové, dva naše posluchači taky nasklamali. První by holku nikdy nevzal na fotbal nebo na hokej, tam se asi moc nepokecáte, asi to není moc romantik. A druhý by holku na první rande nikdy nevzal k bývalé do společného bytu. Což si myslím, že je celkem dobrý nápad, no. Co myslíte vy? Taky na Facebooku rádia Haná společně s vámi hledáme to nejhorší místo, kam může kluk vzít holku na první rande, aby potom na to vzpomínala celou věčnost. Ano, už vím, ako chutí věčnost. Pojďte si zaspívat. No name. 8 hodin 10 minut. Haná.
1: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali jsme spolu. A já tu jsem.

0: Dobře víme, že nejlepší rána začínají oblíbenou vůní, vůní čerstvého pečiva, vůní kávy, slaniny na pánvičce, míchanými vajíčky nebo oblíbeným parfémem. Své vyvoněné hity úterního rána vám už za chvilku na vlnách Rádia Haná nabídnou Pink nebo Alanis Morissette. Před 8:30 na vlnách Rádia Haná počasí i doprava. V dopravě pozor na bouračku na výjezdu z Míchova na Boskovice. Podrobnosti chystáme a teď v 8:17 spolu nacházíme dnešní výročí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme úterý 19. května, Národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natalia Oreiro z telenovely Divoký anděl a pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
2: Bože, to by stálo skoro za procházku.
0: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: dělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
2: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: CZ. Super Stras. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Super Stras. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
6: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Ráno.

Ve vysílání Rádia Hana se vám věnuje zpěvačka Pink a její Walk Me Home. Za chvíli Eros Ramazzotti, taky Anna K. 400 000 korun. Ceny v takové hodnotě si mezi sebe rozdělí výherci talentové ankety Rádia Hana, našeho radio talentu. Na přihlášení už máte jenom posledních pár dní. A vy si říkáte, cože, kam se máme přihlásit a kolik nám mám být a na co máme mít talent? My to probereme s naším ranním hostem, s Ondrou Polákem z kapely Opět a Radec.

Sluníčko na Moravě, ranní teploty v Olomouci, Blansku, Moravském Brouně i Bruntálu mezi 9 a 11 stupni. Přes den většinou skoro jasno anebo polojasno, při zvětšené oblačnosti možné přehánky a denní teploty kolem 20. Doprava. Pomačkané plechy v Prostějově, také na Boskovicku a policie chytá v Přerově nebo na kraji Šumperka. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka je v Prostějově na Kralické ulici u zdejšího pneuservisu. Také pozor na další bourák dvou osobáků na příjezdu od Boskovic do Míchova. A policie chytá v Přerově za Lidlem na Lipnické ulici nebo na kraji Šumperka na Jesenické. Za volantem sledujeme hlídky i silničáře a v úterý hrajeme i ve vaší káře. Rádio Hana.

0: úspěchy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Nelítáme nízko, úterním ránem letíme spolu, posloucháte ranní topku Rádia Haná, tohle je Anaka, před námi George Ezra, poletí za námi také Lighthouse Family, jejich high z 90. let. 5 minut po půl deváté, to je aktuální čas. Přátelé, my spolu dneska samozřejmě slavíme včerejší vítězství českých hokejistů nad Švédskem, ale taky jste si toho včera u televize všimli, něco nám tam úplně neštimovalo, když jsme se dívali na hokej, protože komentátor Robert Záruba vyslovoval některá švédská jména dost zvláštně. My jsme tomu přišli na kloub, proč se to dělo. Proč jsme třeba místo Persson a Larsson slyšeli Persson a Larsson? Odpověď na vlnách Rádia Haná už po 8:45. A teď náš ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
0: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
0: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkal nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
0: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám čem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě ten druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
0: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo? Ta šance tam je, prostě uspět může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
0: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku, Radio Talent, děkujeme za tvůj čas, ahoj.
2: Ahoj, čau, všichni zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
0: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 tisíc a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.
1: Přejeme úterý.

0: Tohle na rádiu Hana povolená hra vysokými tóny, Lighthouse Family, jejich high. Na vlnách Rádia Hana, úvodní buly nového dne v ranní topce Rádia Hana pro úterý 19. května s námi za chvilku vhodí také Cyril nebo Fancy, dáme si 80-kový megahit Slice Me Nice. Spolu dneska slavíme včerejší vítězství českých hokejistů na Švédském, ale taky jste si toho včera u televize stejně jako my tady v rádiu všimli? Náš oblíbený komentátor Robert Záruba vyslovoval ta některá švédská jména prostě dost zvláštně. Místo Persson nebo Larsson jsme slyšeli Persson a Larsson. A fanoušci se ptají, proč? No, protože právě takhle se to ve švédštině opravdu správně vyslovuje. Žádný Persson, žádný Larsson, ale Persson, Larsson. Takže my jsme to celé ty roky říkali špatně, ale to není všechno. To nejlepší se nechávám až do té druhé části. Jak byste vyslovili jméno legendárního Petra Forsberga? Tak možná vás napadá třeba Peter Forsberg? No vlastně svým způsobem ano, ale pozor, správně by to údajně mělo v té švédštině znít Peter Forsberg. Ano, skutečně. Peter Forsberg je Peter Forsberg, protože Švédové změkčují i jména končící na G. Tak to vidíte, člověk se díky tomu hokeji trošku naučí i švédštinu. Přejeme dobré ráno, procházka pamětí bez změny, tak jak ji máte rádi už po 9. hodině. Co myslíte, do jakého roku se vrátíme dneska? Cyril Stabilinin.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: že jste s námi v úterý ráno všechno stihli a že ten čas byl na vaší straně. Teď už je před námi hodina 9. My jsme dneska v ranní topce mezi 6 a 9 se věnovali hokeji. Oslavili jsme včerejší vítězství 4-3 nad Švédy. Volali jsme si s kapelou Opět a Radeček, také jsme zařídili horoskopy, zprávy, počasí, dopravu. A v našem pohodovém vysílání budeme samozřejmě pokračovat i po 9.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A tu už v našem připraveném dopoledním scénáři a převezme kontrolu a tu hlavní roli Procházka paměti. Dnes 80. Outfield, Your Love, Eláni. A jestli se na něco moc těšíme, tak je to nebeský mega hit Heaven. Ano, i Bryan Adams se přislíbil účast v Procházce paměti Rádia Hana po 9.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Plazy v Zoo Olomouc mají nové bydlení. Zoo zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená. Novinky pro turisty na severu Olomouckého kraje. Na začátku června se v Rapotíně na Šumpersku otevře Klamárium, unikátní infocentrum propojené s expozicí optických klamů, zrcadlových efektů a triků inspirovaných jeseníky. Turistickou nabídku rozšíří také nové infocentrum v Lipové Lázních, otevírané koncem června. Olomoucký kraj navíc láká na nové cyklostezky, trasy pro pěší a informační systém pro vodáky, píše ČTK. Řidiči nejspíš se upraví platnost jednodenní dálniční známky. Ta by brzy měla platit 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Tento návrh Senátu podpořila vláda. Návrh nyní posoudí sněmovna.
2: Sport.
3: Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes pod dny volna. 10. etapou jde o časovku, která se jede v oblasti Toskánska. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt je na průběžném 12. místě. Uvidíme, zda si polepší. Start je po 13. hodině.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
2: Počasí.
0: Východ slunce 5 hodin, 1 minuta, západ 4 minuty po 8:30 večer a zahrádky kaváren dnes pojedou na plné obrátky. Víme, jak bude, úterý většinou skoro jasné nebo polojasné, při zvětšené oblačnosti možné přehánky, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Pomačkané plechy v Prostějově, také na Boskovicku a policie chytá v Přerově nebo na kraji Šumperka. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka je v Prostějově na Kralické ulici u zdejšího pneuservisu. Také pozor na další bourák 2 osobáků na příjezdu od Boskovic do Míchova. A policie chytá v Přerově za Lidlem na Lipnické ulici nebo na kraji Šumperka na Jesenické. Za volantem sledujeme hlídky i silničáře a v úterý hrajeme i ve vaší káře.
2: Rádio Hana.

0: Same 80 Lionel Richie v Procházce paměti. Rádio Hana.
1: Procházka paměti.
0: 9 hodin, 7 minut, ahoj, krásný den, dobré dopoledne, zdravíme vás, celou naši rádiovou rodinu a s Procházkou paměti Rádia Hana vás vítáme v nezapomenutelných 80. letech. Každý den stojíme před hromadou rozhodnutí, to dobře víte, a dnes spolu budeme rozhodovat o rozpacích kuchaře Svatopluka, zablikáme si žádovkou.
2: Tam už bliká jeden, tam už bliká další, ještě jsem jistě řekl, a on už to dělá ten člověk. Zůstali doma, aby si mohli zablikat pořádně.
0: Vzpomínáte si ještě na fenomenálního Sváťu Kuřátko? A jak fungovalo to hlasování u vypínačů? Co myslíte? Taky o tom v této hodině. Jsme tady pro vaši dopolední pohodu a celou hodinu do playlistu sázíme jenom pecky z jednoho osmdesátkového roku. Eurythmics, Shellani, Brad Adams, Kool & The Gang už za chvilku a teď Whitney Houston.
1: Radio Hana,

0: A po úterní procházce paměti Rádia Haná nás okouzlují. 80. my hledáme rok, kdy Eurythmics vydávají andělské Thermas B. Angel, to právě dohrálo a občas prostě nechápeme, jak mohla Annie Lennox tehdy zpívat s takovou obrovskou lehkostí. Nadhra, moc jsme si tohle užili, tuhle písničku, doufám, že i vy. Ze kterého roku je tento mega hit? Co myslíte? 84, 85, 1986 nebo 87? Možná jste trošku v rozpacích, je to v pořádku, nejste sami, my to máme stejně. Máme tady i rozpaky kuchaře Svatopluka. Kultovní seriál, který tehdy vysílala Československá televize.
1: A viděli jste Ferdika? To byla rychlost, jak talířkem přikryl ten papírek. Co? No vám samozřejmě jako vnímavému publiku nemusím vysvětlovat, co to je za papírek. Jistě, je to ta objednávka. No. A má teď Sváťa přiznat, zvednout talíř a přiznat, že tam ta objednávka leží a tím znovu svému nadřízenému pomoct? A nebo má tu objednávku zatlouct? Takže co?
0: No, takže co? To je otázka. Seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka se v Československu poprvé vysílá v roce 1980. No, a to poslední musíte doplnit vy, tu poslední číslovku. Po půl desáté na tento seriál bude navíc na vlnách Rádia Haná vzpomínat i sám hlavní hrdina Pepa Dvořák alias Sváťa Kuřátko. Posloucháte vzpomínkovou show, tedy dopolední procházku pamětí. Brian Adams už se na vás moc těší se svým Heaven. A zajímá nás, po kterém osmdesátkovém roce spolu právě dneska pokukujeme.
2: Rádio Haná a procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

0: Vlaskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: něco, tak Allegro.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
0: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Spolu jsme čerství, spolu jsme fresh, 8 minut po půl desáté. Procházku paměti rádia Hana s námi dneska vysílají Cool and the Gang, samozřejmě také vy, naši nejlepší moderátoři a vy jako odborníci na hudební historii. Máme vás rádi a současně dneska tady s námi také herec Josef Dvořák, se kterým v Procházce paměti vzpomínáme na 80. rok, kdy Československá televize poprvé vysílá Rozpaky kuchaře Svatopluka.
1: A viděli jste Ferdika? To byla rychlost, jak talířkem přikryl ten papírek. Co?
2: No vám samozřejmě jako vnímavému publiku nemusím vysvětlovat, co to je za papírek, jistě? No
0: taky, vzpomínáte určitě na trampoty kuchaře, jak se jmenoval? Trampoty kuchaře Svatopluka, ano, a jmenoval se teda tím pádem Sváťa. Sváťa Kuřátko. A o tom, co se před kamerou stane, rozhodovali televizní diváci pomocí vypínačů.
1: Hé, tam už bliká jeden, tam už bliká další. Ještě jsem jí neřekl, a on už to dělá, ten člověk. Zůstali doma, aby si mohli zablikat pořádně.
0: Tak pojďme zjistit, jak na to vzpomíná ten nejpovolanější. Jak na to vzpomíná hlavní hrdina, kterého hrál Josef Dvořák. Josefe, dobrý den. Natáčelo si to, předpokládám, složitě. A vždycky dvě varianty toho příběhu.
3: No dobrý den. No to se muselo natočit, to se naprosto poctivě samozřejmě natáčelo. A já si myslím, že ten děj se spojoval asi po 2-3 minutách. Protože to jinak by nešlo. To bylo na základě kinoautomatu, kde ovšem se řešil jeden příběh. Ten se větvil. My jsme točili 13 dílů. nejsem matematik. Teď jsem tak šikovnej a brýský matematik, ale to by nikdo nenatočil.
0: Tohle na rádiu hraje Pepa Dvořák. Vzpomínáte na ty momenty, kdy Sváťa Kuřátko kouká do kamery, ta kamera se k němu tak jako přibližuje, zvětšuje ten jeho obličej a Sváťa nás prosí o pomoc? A ne, co mám dělat? Jakým směrem se mám dát? Jak na to mám zareagovat? Ano, Rozpaky kuchaře Svatopluka. Dodnes se na to rádi díváme. Jedeme dál, v hudební kuchyni Rádia Hana už máme navařeno další výživné zdravé osmdesátky, se kterými budeme v úterý dopoledne fit. My si v Procházce paměti pošmákneme na Starship a budou taky ZZ Top. Spolu dneska vaříme podle hudební kuchařky z kterého roku?
4: Rádio Hana a Procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
7: Rádio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
8: pro váš lepší hudební výběr.
7: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
8: Google Play a Apple Store.
7: Stahujte,
8: poslouchejte,
7: užívejte.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o sedmé místo. A tak pojď zaplnit.

0: Tak upřímně, tahle písnička v procházce paměti Rádia Haná v úterý dopoledne jen tak nebliká. Tento 80-kový megahit od Vousáčů ze ZZ Topu nás doslova září. No ale my se ovšem, abych vysvětlil to blikání, proč jsem to řekl, tak my se vracíme do roku, kdy v československých obývácích u televize blikáme vypínači a celé sídliště u toho tehdy natáčí kamera. Ano. Je to při seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka.
1: Tam už bliká jeden, tam už bliká další. Ještě jsem nic neřekl, on už to dělá, ten člověk. Zůstali doma, aby si mohli zablikat pořádně.
0: Tak ano, to je ten seriál, kde my diváci údajně rozhodujeme o tom, co se bude na obrazovce dít dál. A ve světových hitparádách jsou tehdy poprvé aháči. Kdykoliv tohle slyšíme, tak si to musíme zesílit. Tak pojďme, zesilujeme ještě, to je ono dobrý.
2: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok 1985.

0: 9 hodin 54 minuty v Procházce paměti Rádia Haná v úterý dopoledne dostávají prostor největší osmdesátkové megahity, s nimi taky a Háči a jejich Tejgon. My tohle milujeme. A ve vysílání před 10. a ve studiu už vítáme také Martino Kvítko. Hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravím všechny naše fanoušky, co poslouchají třeba každý všední den Procházku paměti, a věřím, že jsou mezi vámi ti pamětníci, co si vybavují ta 80. léta. Luky, ty jsi ještě tahal kačera, že jo? Ty jsi ještě ani nebyl pořádně.
0: No ne, tak ano, v tom roce, do kterého se dneska vracíme, tak já jsem tehdy nebyl, ale samozřejmě moc dobře vím a moc dobře znám ten seriál s tím Pepou Dvořákem a se Svaťou Kuřátkem, o kterém se dneska bavíme.
1: Ano, jsou to Rozpaky kuchaře Svatopluka. A já se tě zkusím zeptat, protože on má to příjmení Kuřátko.
0: No,
1: a já, když jsme se na to dívali jako děti, já jsem jako nevěřila tomu, že se někdo může jmenovat Kuřátko. Říkám, to je úplně vymyšlený prostě. Jo. To není možný, to je prostě, to není realita. Kuřátko, jak se může někdo jmenovat Kuřátko, to si vymysleli jenom proto, že to je kuchař, a
0: no,
1: to jako bylo vtipný.
0: No, jasně, přesně,
1: a
0: přesně.
1: Tak zkus si tipnout, kolik v Česku je lidí, kteří mají příjmení Kuřátko.
0: Dobře, ty jsi to fakt zjišťovala, teda
1: předpokládám. Jo, já jsem si to vygooglila.
0: Já nevím, jestli mám teda říct jako desítky nebo stovky. Takhle, určitě ne tisíce. Takže ak nezdržuju, já si třeba myslím 200.
1: Hele, jsi velice blízko, no. Protože ofiko je Kuřátko 157 a paní Kuřátková je tady 170krát. Holky, možná ty své manžele prostě tady přežívají. Je víc kuřátkových než těch kuřátek.
0: Tak hele, pozor, přijdou kuřátka. Tak to možná Procházce paměti Rádia Haná někdy příště. Dneska pro vás Sváťa Kuřátko a rok
1: 1985.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Také po 10. hodině máme navařeno v naší hudební kuchyni pro vás Teddy Swims, dáme si Michaela Jacksona.
1: A budou taky vana stovky.
0: Zprávy počasí, doprava Tomáš Gottwald právě teď.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Díky, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Paraatletická elita v Olomouci. Na stadionu Lokomotiva uvidíme od 2. do 4. července druhý ročník světového poháru v paraatletice, který je obdobou diamantové ligy. Bude tu přes 200 paraatletek z celého světa, včetně mistryň světa.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání zítra od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Pozor na hlášku "nejsem robot" na internetu. Bezpečnostní experti varují před novým podvodem na internetu, který využívá toto captcha ověření jako fintu. Podvodníci nutí lidi přes výzvu k instalaci škodlivých programů. Princip je prostý, na mobilu se objeví výzva, která oběť navede ke skopírování textu a odeslání zprávy. Člověk tím nevědomky aktivuje placenou službu a škodu zjistí až z vyúčtování, píší Seznam zprávy.
2: Sport.
4: Český hokejový brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola play-off NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Dnes super počasí pro odpočinek i pro práci na zahrádce nebo pro opékání buřtů. Víme, jak bude, bio dneska na jedničce, teploty kolem 20 stupňů Celsia, má být většinou skoro jasno nebo polojasno, místy oblačno a sem tam přehaňky.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Policie v Olomouci v hranicích také na D1 a na D1 u Vyškova jsou silničáři. Víme, jak se jezdí tady. Policie u Olomouce v samotěžkách hlídá u tenisových kurtů, měří také v hranicích na Podštátské ulici na kraji města nebo na 308. kilometru D1 u hranice. D1 ještě jednou pozor na silničáře na 236. až 226. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Brno. Šťastnou cestu a pěkné dopoledne.
0: Rádio Hana.

0: Vaše milovaná mega hra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
0: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Yeah.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Vinohradské vlně a jsme tady velmi spokojení. Díky moc, že ladíte, stále květen a venku všechno kvete a nás napadá jedna otázka, jestli pak byste chtěli vidět žlutou růži z Texasu. A ne, vůbec nemusíte jezdit do Spojených států. Tenhle ten poklad totiž máme v Olomouckém rozáriu. Ano, je tady žlutá růže z Texasu a můžeme si i přivonět. Tak to je jenom takový tip od nás z Rádia Hana na odpolední procházku, až se třeba půjde z práce nebo ze školy. A ještě v téhleté hodině taky budeme mít něco pro naše hladové posluchače. Tak na to si rozhodně počkejte a bavte se co nejlépe.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Superstras, Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Superstras. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Toto je.
14: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Hele, vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
16: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
16: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
18: Posloucháte Rádio Hana.
19: Jsme jako vítr.

0: jsme zvědaví, co všechno budeme mít v sobotu v Horce na Pádle v rámci Polívko Festu. Tak se stavte.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.

0: cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky,
0: emoce,
2: zákulisní drby,
0: atmosféra
2: i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
0: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
2: protože
0: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: teče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: Firma Havelka Uhelné Sklady, dobrý den.
2: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvor.

0: chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
1: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Rádio Hana.

Tohle je nahané Taylor Swift a její Anti-Hero. My zdravíme všechny posluchače i posluchačky, chystáme pro vás další zprávy a v nich se mimo jiné dozvíme, co se podařilo olomouckým kriminalistům a že jsou to pro nás velcí hrdinové. A po 11. hodině nahané.

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Policie v Olomouci lapila loupežníky. Kriminalisté obvinili 25-letého a 18-letého muže z loupeže a dalších činů. Agresivní dvojice během 3 dnů na ulicích v Olomouci napadla a okradla 3 lidi. Nezranění skončili v nemocnici. K útokům došlo mezi 16. a 18. dubnem v ulicích Wittgensteinova, Třída kosmonautů a Brněnská. Muži své oběti nejprve napadli údery a kopy a následně jim vzali peníze a cennosti.
3: Díky skvělé operativní práci se podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít hloupeže na svědomí. Oba obvinění jsou policií známi jak pro svoji násilnou, tak i majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté minulý týden oba pachatele zadrželi. Trestní stíhání obou mužů probíhá vazebně.
2: Doplňuje za policii České republiky komisař Libor Hejtman. Co nového v Rožnově? Oprava tu zbrzdí dopravu na silnici 58 v Ostravské ulici. Dělníci tu dají do pořádku asi 200 metrů vozovky. Práce začnou ve středu a potrvají nejméně do pátku. Bude tu kyvadlový provoz. Komu to nevyšlo, je tu další šance. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Využít mohou systém dipsy.cz. Čas mají do května. Čas mají do 25. května. Přehled dostupných škol je na webu cermat.cz.
0: Sport.
2: Lyžařští sdruženáři Jan Vytrval a Lukáš Daněk ukončili v 28 letech kariéru. Vytrval se s vrcholovým sportem loučí po životní sezóně ve světovém poháru, Daněk má potíže s kolenem. O odchodu stálic informoval Lyžařský svaz.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno a k tomu jarních 20 stupňů. Dnes i zítra. S tím, že na sluníčku by to mohlo být i trochu víc. Od čtvrtka pak teploty ještě půjdou nahoru a stále platí, že o víkendu naměříme i letních 25. A jelikož všechno kolem kvete, tak vrcholí pilová sezona. Mezi dominantní alergeny teď aktuálně patří hlavně pily trav, dubu, platanu, ořešáku a jírovce.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci nám začala rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. Omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a bude to trvat až do srpna. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na dálnici D35 Olomouc-Rybník na exitu Přáslavice, taky na Olomoucku v Luběnicích a nebo v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: Tak Žbirka nás pořád baví, milionkrát nejlepší hudební výběr a nahané taky žhavé emoce z ledu přímo k vám. Ano, to je naše hokejové mistrovství světa, to je hokejový servis až do konce května každý den. A další hokejové zajímavosti ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku.
2: To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz. Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: Lidl X a Biolit, Anna Hané, je tady taky náš hokejový servis a nutno podotknout, že po té včerejší výhře nad Švédskem je hned lepší nálada, že?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Die Tschechische Mädels sind die Besten, die Besten.
3: Kdo pak se to tady rozjel? Kdo pak nám to tady zpívá?
2: Die Besten.
3: To je další díl našeho švýcarsko-českého slovníku. Víte, co znamená, když Švýcaři zpívají tohle?
2: Die Tschechische Mädels sind die Besten.
3: Odpověď po dalším hokejovém hostovi. Vysílá s námi útočník Kuba Fleck, který má radost ze včerejší výhry 4-3 nad Švédskem. A spravili jsme si chuť po sobotním nedůrazném výkonu se Slovinskem.
4: Takhle to určitě nepůjde, ten začátek byl vlažný s těma Slovincema, byť nějaký šance na góly tam byly, střelecká převaha, ale nebyl tam ten dostatečný důraz, který tam dneska byl a byl tam od začátku, takže určitě to byly pokyny směrem k tomu dnešnímu utkání.
3: Důrazní Češi včera vyhráli a na tribunách to viděla spousta krásných českých faninek, na kterých mohou oči nechat i Švýcaři. Ano, další díl švýcarsko-českého slovníku je tady, zase jsme o něco chytřejší. Takhle Švýcaři skandují, že české holky jsou ty nejlepší.
2: Ty Češi zbyrzy, ty bez ten a kurva tata.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
6: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
5: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
7: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
8: Tady je Rádio Hana.

0: Hané, máme rádi kabáty, na Hané si rádi hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku poletí zprávy, v nich zjistíme, že můžeme na ligový fotbal úplně zadarmo. Lístky za nula na sobotní Sigmo v Olomouci. Podrobnosti za okamžik a po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Zavzpomínáme na George Michaela.

0: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií. Dnešní program zápasů mistrovství světa je bez českých hokejistů, ale kdo má chuť prostudovat hru dalších manšaftů, tak dnes od 16:20 utkání Lotyšsko-Rakousko a Itálie-Norsko a od 20:20 Maďarsko-Velká Británie a Slovinsko.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál, hlavně sluníčko a i díky němu se postupně otepluje. Dneska a zítra by to mělo být nejčastěji kolem 20 stupňů a o víkendu už se vrátí vyloženě letní hodnoty. Naměříme 25. Takže dodržujeme pitný režim a určitě nepodceňujeme sílu slunečního záření. Na venkovní aktivity si pro jistotu bereme sebou kvalitní opalovák a taky pokrývku hlavy.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na Brněnské, jak je křižovatka zhraniční. Odstavené auto prý máme na obchvatu Olomoucem na dálnici D35, jak se jede kolem Nemilan, a kontrolu můžeme potkat v Brodku u Prostějova na Zámecké. Tak hlavně šťastnou cestu bez jakýchkoliv komplikací.
0: Rádio Hana.

0: je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Will Love Again, tak nahané milujeme polední pauzy mezi 12. a 13. Milujeme taky dobré jídlo. Doufám, že si dáváte nějaký ten skvělý oběd a my vám k tomu hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tu kapela Simple Red nebo taky Becky Hill.
1: Posloucháte Radio Haná.
2: Hezké poledne.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.

0: nieco tak Allegro. Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Tohle je Rádio Hana.

0: Rozhodně poslouchejte dál Rádio Hana, protože už za okamžik se dozvíte, proč bychom si dneska měli dát ďábelský čokoládový dort, anebo jaké půlku latiny dneska slaví legendární Jan Čurka. Jdeme na to.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme úterý 19. května, národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natália Oreiro z telenovely Divoký anděl a pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
3: Bože, to by stálo skoro za procházku.
2: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Úterý 19. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Posloucháte Hanou, přátelé, a teď si zkuste představit Kobru 11 v ulicích Olomouce. Ano, i o tom je akční film Stav odpojen a o něm si budeme povídat už za chvilku ve zprávách Rádia Hana. Rozhodně poslouchejte, volume doprava a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude mi ráj. Taky novinková Shakira. Nebo dáme devadesátky, bude Hathaway. Zprávy dřív než ostatní, tak to chodí na Hané, bude i počasí a doprava, jdeme na to.

0: Začínají zprávy. V kinech je nový akční film, který se loni točil v ulicích Olomouce. V hlavní roli vědce v krátkometrážním snímku Stav odpojen s automobilovými honičkami stvárnil principál ostravského divadla Mír Albert Čuba. Co mu role přinesla?
1: Že v České republice příliš ten klasický akční žánr úplně nekvete, vlastně vůbec nekvete, takže jakákoliv příležitost dostat se i byť třeba v podobě krátkého filmu, možnosti natáčet akční scény, akční sekvence, dělat trénink vlastně kaskaderský a podobné věci, tak to je vždycky výhoda, protože už jako herec prostě s tímto najednou díky tomu mám nějakou zkušenost, kterou třeba někdy v budoucnu znova využít.
0: Řekl pro Report CZ Albert Čuba.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zámecká kočárovna v Blansku ožije. Budova v předzámčí prochází velkou rekonstrukcí. Objekt získá novou sedlovou střechu a promění se v depozitář měřící techniky pro místní muzeum. Hotovo má být na podzim. Je úterý a vychází nový týdeník Kroměřížska. Uvnitř najdeme rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nové knihy Hnízda, a ve sportu splněná záchrana fotbalové Kroměříže v národní lize. Světová zdravotnická organizace vyhlásila mezinárodní krizový stav kvůli epidemii eboly v Africe. Krvácivá horečka v Kongu si vyžádala už 131 obětí. Nákaza se navíc potvrdila i v sousední Ugandě. Další stovky lidí mají podezření na nákazu. Vývoj sledujeme.
2: Sport.
0: Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes po dni volna 10. etapou. Jde o časovku, která se jede v oblasti Toskánska. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt je na průběžném 12. místě. Uvidíme, jak si polepší. Start závodu je ve 13 hodin 15 minut.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že dneska si dál užíváme sluníčko, které zapadne až kolem 8:30 večer a zítra se taky ukáže. Ale ve čtvrtek už se objeví i nějaká ta proměnlivá oblačnost a lokální přehánky. A co tam máme dál? V pátek a o víkendu pak čekáme klasické polojasno a k tomu letních 25 stupňů.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
2: Rádio Hana.

0: okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Tady u nás na Hané hrajeme nejlepší hudební výběr, na Hané taky rádi podporujeme talenty. A i od toho je tady také letošní Radiotalent. Ano, speciální talentová soutěž pro mladé interprety do 30 let. A tohle je vlastně taková naše vzpomínka. Tohle je vzpomínka na naše vítěze, tuším, že je to 2 roky zpátky, kdy vyhrála svou kategorii kapela Pěna. A musím říct, že kapele se daří, jezdí velké festivaly, tak držíme dál palce a jsme rádi, že se zúčastnili Radiotalentu. Taky můžete rozjet svou kariéru, mrkněte a hlavně přihlaste se na webu radiotalent.cz. Do konce května budeme se na vás moc těšit a hlavně budeme držet palce.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: ukázat! Zubrstrach. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Zimní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: nahané devadesátky a nahané teď taky Radečci. My totiž chceme říct, že v téhleté hodině už jsme vlastně nahané zmínili náš radiotalent. Je to soutěž pro mladé muzikanty, kterou podporují právě i šumperští Radečci. No a Radečci jsou živým důkazem, že z party mladých nadšenců se opravdu můžou stát superhvězdy. I o tom si budeme povídat v následujících třech minutách.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už devátý ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
3: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
2: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
3: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
2: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
3: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli moc krát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkal nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
2: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
3: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěži, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě ten druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
2: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbu se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. Devátý ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
3: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspěch může každý. Myslím si, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
2: Doplníme, že zájemci o účast v devátém ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
3: Ahoj, čau, všichni zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
4: To snad ne, já se na to vysp... A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: Postřelmovský festiáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festiáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.

0: Posloucháte Hanu, za chvilku jsou tu další zprávy a v nich mimo jiné pozvánka na stadion na Lokotku v Olomouci, kde bude vyloženě paraatletická elita. Podrobnosti za chvilku a po 14. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě Anaka. Bude taky DJ

0: 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Paraatletická elita v Olomouci. Na stadionu Lokomotiva uvidíme od 2. do 4. července druhý ročník světového poháru v paraatletice, který je obdobou diamantové ligy. Bude tu přes 200 paraatletek z celého světa, včetně mistryň světa.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání zítra od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Pozor na hlášku "nejsem robot" na internetu. Bezpečnostní experti varují před novým podvodem na internetu, který využívá toto captcha ověření jako fintu. Podvodníci nutí lidi přes výzvu k instalaci škodlivých programů. Princip je prostý, na mobilu se objeví výzva, která oběť navede ke skopírování textu a odeslání zprávy. Člověk tím nevědomky aktivuje placenou službu a škodu zjistí až z vyúčtování, píší Seznam zprávy.
0: Sport.
2: Český hokejový brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola play-off NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou.

0: Jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno a k tomu jarních 20 stupňů. Dnes i zítra. S tím, že na sluníčku by to mohlo být i trochu víc. Od čtvrtka pak teploty ještě půjdou nahoru a stále platí, že o víkendu naměříme i letních 25. A jelikož všechno kolem kvete, tak vrcholí pilová sezona. Mezi dominantní alergeny teď aktuálně patří hlavně pily trav, dubu, platanu, ořešáku a jírovce.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Doprava.
1: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci Holici na návsi Svobody. Pozor, tady platí 30. Hlídka taky na trase Olšany u Prostějova Hablov, na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, jak se sjíždí na Palonín a Loštice. Kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Temenické a nebo na D1. Tady prý číhají na exitu Mořice a na exitu Kroměříž Východ. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

0: Eskimo Velclovi. Mohla by to být docela dobrodružná party v Moravském divadle Olomouc dneska od 19. hodiny. Za chvilku Brian Adams a nebo Vana Stovky, takže nahané jedeme dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne. Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Roxette, Listen to your heart. Posloucháte Hanou, abyste měli ten nejlepší hudební výběr, abyste taky měli přehled. Vždycky pro vás máme novinky z našeho kraje, dneska taky i s jednou akční filmovou premiérou. Zkrátka nahané, víme, co se děje.
1: O čem se píše?
0: Olomouc miluju a akční film v historických kulisách určitě zaujme. Tohle říká herec Albert Čuba. Rozhovor o novince Stav odpojen přináší aktuálně Report.cz. Olomoucký kraj připravil na letní turistickou sezónu plno novinek. Je to například naučná stezka v Jeseníkách, umění v krajině nebo moderní vodáctví. Další podrobnosti nabízí Olkraj.cz. A taky víme, co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska. Zjišťovali jsme, jestli mají lidé čas zahrádkařit, a je tu i rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nejnovější knihy Hnízda. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už frčíme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je tady u nás tahané Britney Spears, její Oops, I Did It Again. Já teďka zdravím kolegu Štěpána, ahoj.
1: Krásné odpoledne, ahoj.
0: A já si myslím, že to Oops může mít jako dvojí význam. Oops, to jsme ale dopadli v sobotu s tím slovinskem, anebo Oops, včera to Švédsko.
1: I jako řekla jsi to úplně fantasticky. Zase, na jednu stranu, já jsem třeba poprvní v životě slyšel slovinskou hymnu.

0: fakt nenávidíme, takže mám radost.
1: Hele, mají smolíka prostě Švédové. Já říkám třeba, že mám ráda tu Skandinávii, ale vlastně to Švédsko úplně ne.
0: Přesně tak, jako, ale víš co, ono zase na druhou stranu, v Olomouci těch Švédů bylo hodně, tak třeba máš v sobě nějaký švédský geny trochu.
1: To máme tak nějak všichni, měli bychom si to připustit, ale fandili jsme dobře, fandili jsme správně, takže Švédsko jsme porazili a já jsem četla samé skvělé ohlasy, že velká chvála jako pro český reprezentační tým.
0: Já jsem se koukal vlastně na to Švédsko a bylo to super, jako nahoru dolů, prvně 3-0, pak jako drama, takže mělo to všechno tenhle hokej.
1: A po 15. hodině pro vás taky máme všechno, co budete potřebovat, třeba i ten nejlepší.

0: Posloucháte zprávy. Policie v Olomouci lapila loupežníky. Kriminalisté obvinili 25-letého a 18-letého muže z loupeže a dalších činů. Agresivní dvojice během 3 dnů na ulicích v Olomouci napadla a okradla 3 lidi. Nezranění skončili v nemocnici. K útokům došlo mezi 16. a 18. dubnem v ulicích Wittgensteinova, Třída kosmonautů a Brněnská. Muži své oběti nejprve napadli údery a kopy a následně jim vzali peníze a cennosti.
1: Díky skvělé operativní práci se podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít hloupeže na svědomí. Oba obvinění jsou policií známi jak pro svoji násilnou, tak i majetkovou trestnou činnost. Kriminalisté minulý týden oba pachatele zadrželi. Trestní stíhání obou mužů probíhá vazebně.
0: Doplňuje za policii České republiky komisař Libor Hejtman. Co nového v Rožnově? Oprava tu zbrzdí dopravu na silnici 58 v Ostravské ulici. Dělníci tu dají do pořádku asi 200 metrů vozovky. Práce začnou ve středu a potrvají nejméně do pátku. Bude tu kyvadlový provoz. Komu to nevyšlo, je tu další šance. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Využít mohou systém dipsy.cz. Čas mají do 25. května. Přehled dostupných škol je na webu cermat.cz. Sport. Lyžařští sdruženáři Jan Vytrval a Lukáš Daněk ukončili v 28 letech kariéru. Vytrval se s vrcholovým sportem loučí po životní sezóně ve světovém poháru, Daněk má potíže s kolenem. O odchodu stálic informoval Lyžařský svaz.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, hlavně sluníčko a i díky němu se postupně otepluje. Dneska a zítra by to mělo být nejčastěji kolem 20 stupňů a o víkendu už se vrátí vyloženě letní hodnoty. Naměříme 25. Takže dodržujeme pitný režim a určitě nepodceňujeme sílu slunečního záření. Na venkovní aktivity si pro jistotu bereme sebou kvalitní opalovák a taky pokrývku hlavy.
2: Doprava.
3: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Přerovské a taky u parku na ulici Krapkova u hotelu Flora. Nezapomeňte, kontrolují tady tu 30. Jinak hlídka také na D1 na exitu Kojetín a nebo na dálnici D55, když se jede kolem Tlumačova. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana.

19. květen na rádiu Haná pokračuje, no a ještě než vám do uší pošleme další hity, tak tu mám něco pro všechny milovnice klenotů. Dámy, ruku na srdce, jak moc máte rády originální šperky? Jedna kreativní 36-letá Kanaďanka posunula pojem osobní dárek na úplně novou úroveň. Vyrábí totiž doplňky z mateřského mléka a podržte se, z mužského sperma. No a světe div se, lidí za tyhle tekuté vzpomínky trhají ruce a měsíčně si přijde na více než 200 000 korun.

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco

0: Jarní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Dandrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
2: Tady je Rádio Hana.

0: mistrovství světa.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: @akcezabava.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jsme Rádio Hana.

0: před 16. hodinou. Přejeme hezké odpoledne a i nadále vám budeme 19. květen na naší vlně vylepšovat našimi hity. Nicméně, než se do toho dáme, tak pro vás máme další zprávy a už za malý okamžik budeme mluvit například o novém akčním filmu z olomouckého prostředí. A co potom?
1: Hit

0: Začínají zprávy. V kinech je nový akční film, který se loni točil v ulicích Olomouce. V hlavní roli vědce v krátkometrážním snímku Stav odpojen s automobilovými honičkami stvárnil principál ostravského divadla Mír Albert Čuba. Co mu role přinesla?
1: Že v České republice příliš ten klasický akční žánr úplně nekvete, vlastně vůbec nekvete, takže jakákoliv příležitost dostat se i byť třeba v podobě krátkého filmu, možnosti natáčet akční scény, akční sekvence, dělat trénink vlastně kaskaderský a podobné věci, tak to je vždycky výhoda, protože už jako herec prostě s tímto najednou díky tomu mám nějakou zkušenost, kterou třeba někdy v budoucnu znova využít.
0: Řekl pro Report CZ Albert Čuba. Místní rádio, místní zprávy. Zámecká kočárovna v Blansku ožije. Budova v předzámčí prochází velkou rekonstrukcí. Objekt získá novou sedlovou střechu a promění se v depozitář měřící techniky pro místní muzeum. Hotovo má být na podzim. Je úterý a vychází nový týdeník Kroměřížska. Uvnitř najdeme rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nové knihy Hnízda, a ve sportu splněná záchrana fotbalové Kroměříže v národní lize. Světová zdravotnická organizace vyhlásila mezinárodní krizový stav kvůli epidemii eboly v Africe. Krvácivá horečka v Kongu si vyžádala už 131 obětí. Nákaza se navíc potvrdila i v sousední Ugandě. Další stovky lidí mají podezření na nákazu. Vývoj sledujeme. Sport. Náročnou cestu do druhého kola kvalifikace na French Open měla tenistka Karolína Plíšková. Dnes na úvod vyzvala Korejku Jonu Ku a první set prohrála 0-6. Karolína se z Kanára oklepala, otočila a prošla do druhého kola výhrou 2-1 na sety.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
1: Bourá se u tří mostů ve Svitavách. Jak od nás víte, jde o nehodu dvou nákladních vozidel, vyšetřuje se to a projet se to dá opatrně. Na policejní hlídku pak se 16. hodinou pozor na sjezdu z D35 na Unčovice, taky na D1 směr

do řádků tvých hřas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čekáme

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Rádio Hana.

0: u vás se Švédem.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Die tschechischen Mädels sind die besten, die besten.
3: Kdo pak se to tady rozjel? Kdo pak nám to tady zpívá? To je další díl našeho švýcarsko-českého slovníku. Víte, co znamená, když Švýcaři zpívají tohle?
2: Die tschechischen Mädels sind die besten.
3: Odpověď po dalším hokejovém hostovi. Vysílá s námi útočník Kuba Fleck, který má radost ze včerejší výhry 4-3 nad Švédskem. A spravili jsme si chuť po sobotním nedůrazném výkonu se Slovinskem.
4: Takhle to určitě nepůjde, ten začátek byl vlažný s těma Slovincema, byť nějaký šance na góly tam byly, střelecká převaha, ale nebyl tam ten dostatečný důraz, který tam dneska byl a byl tam od začátku, takže určitě to byly pokyny směrem k tomu dnešnímu utkání.
3: Důrazní Češi včera vyhráli a na tribunách to viděla spousta krásných českých faninek, na kterých mohou oči nechat i Švýcaři. Ano, další díl švýcarsko-českého slovníku je tady, zase jsme o něco chytřejší, takhle Švýcaři skandují, že české holky jsou ty nejlepší.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
13: Slyšíte to?
14: To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
15: Tady je Rádio Hana. Hezké odpoledne.

0: 5, pojďme na to.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že nás posloucháte. Máme tu pro vás zprávy. Paraatletická elita v Olomouci. Na stadionu Lokomotiva uvidíme od 2. do 4. července druhý ročník světového poháru v paraatletice, který je obdobou diamantové ligy. Bude tu přes 200 paraatletek z celého světa, včetně mistryň světa.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání zítra od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Pozor na hlášku "nejsem robot" na internetu. Bezpečnostní experti varují před novým podvodem na internetu, který využívá toto captcha ověření jako fintu. Podvodníci nutí lidi přes výzvu k instalaci škodlivých programů. Princip je prostý, na mobilu se objeví výzva, která oběť navede ke skopírování textu a odeslání zprávy. Člověk tím nevědomky aktivuje placenou službu a škodu zjistí až z vyúčtování, píší Seznam zprávy.
1: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistům Montrealu k výhře v 7. zápase série 2. kola playoff NHL proti Buffalo. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference. Tam se střetnou s dosud suverénní Carolinou.
1: Počasí.
4: Na Olomoucku dnes 19. května sluníčko zapadne ve 20.34, naopak zítřejší východ sluníčka přijde v našem regionu přesně v

do 23 stupňů. Doprava. Připomínáme nehodu na Uherskohradišťsku. Na trase z Pitihně v Babice došetřuje se tady bouračka nákladňáku a motorky a projet se tu dá kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor v Hranicích na Olomoucké ulici. Na D1 směr Říkovice za exitem Hulín, na trase Unčovice Litovel a nebo na D55 za exitem na Pajedla. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv. Rádio Hana.

0: My, Ava Max, a my jdeme na naši nejoblíbenější soutěž.
1: Šťastná

0: Pojďme na to, přátelé. Půjdeme losovat. Tak, rozbalujeme lísteček a dnešní číslo šťastné trojky je 517. 517. Tak zkontrolujte vaši rodinu, kamarády, kolegy, kohokoliv máte v telefonním seznamu a pokud číslo telefonu, který najdete, končí 517 517, tak máte od této chvíle přesně jeden song na to dovolat se k nám do studia a vyzvednout si svou výhru 1000 korun. 517, to je číslo dnešní šťastné trojky.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: jsou nyní tedy 2 litry. Tak určitě poslouchejte i nadále Rádio Hana a čekejte, až zazní právě ta vaše šťastná trojka.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: kapela, opět a Radeček, tak držte vlnu a díky za poslech.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: Ofi.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
0: Super Stras, Polí Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Super Stras. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz
1: Rádio Hana.
7: Tady to žije.

0: nesmíme bát mlsání. A proč? Tak to zjistíme z dnešního kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme úterý 19. května, národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natália Oreiro z telenovely Divoký anděl. A pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
3: Bože, to by stálo skoro za procházku.
2: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
7: Na Lus

0: A Kuťka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.

18. hodinou, Robbie Williams a před námi jsou další zprávy, ve kterých budeme mluvit například o dárku pro fanoušky od fotbalové Sigmy Olomouc i o železničních výlukách v našem regionu. To vám

0: 56, pojďme na ně.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdy řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v úterý.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být minimálně do konce tohoto týdne bezproblémová. Na prvním stupni, tedy na té nejnižší zátěži. Víme, jak bude. Zítra proměnlivá oblačnost, dešťové přehánky, místy i bousky a teploty okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek bude počasí vypadat identicky, sluníčko a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia pak přinesou pátek a sobota. Došetřuje se nehoda na trase z Pitihně v Babice. Už dopoledne se tu srazil nákladák a motorka. Mělo by to být v tuhle chvíli průjezdné v pohodě Kyvadlově jedním místě.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
4: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: originální šperky. Jedna kreativní 36-letá Kanaďanka posunula pojem osobní dárek na úplně novou úroveň. Vyrábí totiž doplňky z mateřského mléka a podržte se, z mužského sperma. No a světe div se, lidí za tyhle tekuté vzpomínky trhají ruce a měsíčně si přijde na více než 200 000 korun. Takže pánové, až vám příště drahá polovička řekne, že chce mít z vás na památku prstýnek, a radši se předem zeptejte, co tím přesně myslí. My vám přejeme na Rádiu Haná i nadále vyšperkovaný úterek a za malý okamžik pro vás máme opět ten nejlepší hudební výběr.
1: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtárie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: žár.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Say low. Já tu sa.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Xyndl X a jeho Popelka na Rádiu Haná během pozdního úterního odpoledne. My vám přejeme i nadále hezký úterek na naší vlně a za chvíli posíláme Roxette Avicii anebo Oliho Marse. No a já připomínám, že už jen do konce května se u nás mohou hudebníci zaregistrovat v rámci naší soutěže Radio Talent, kterou Rádio Haná pořádá ve spolupráci s kapelou Opět a Radeček a nahrávacím studiem Ta muzika. No a právě Ondra Polák z Radečku je hostem v našem vysílání.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
4: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače, i tebe.
3: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
4: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
3: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
4: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
3: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
4: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci, jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěži, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčem poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě ten druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
3: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
4: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspěch může každý. Myslím si, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
3: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radečku Radio Talent. Děkujeme za tvůj čas, ahoj.
4: Ahoj, čau, všechny zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 tisíc a šance stát se objevem roku.
5: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
6: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Tady je Radio Han.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: Počasí.
1: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.

0: Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: hlavu vzhůru. Příroda totiž umí čarovat a s tou správnou láskou a péčí tu s vámi mohou být ještě zatraceně dlouho. Kolik let má ten váš? Ať už máte pejska nebo kočku, přejeme vám krásný úterek na Rádiu Haná a za chvíli posíláme další hity.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky.

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
7: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: olomouckým patriotem, měli byste se vypravit do kina.
1: O čem se píše?
2: Olomouc miluju a akční film v historických kulisách určitě zaujme. Tohle říká herec Albert Čuba. Rozhovor o novince Stav odpojen přináší aktuálně Report.cz. Olomoucký kraj připravil na letní turistickou sezónu plno novinek. Je to například naučná stezka v Jeseníkách, umění v krajině nebo moderní vodáctví. Další podrobnosti nabízí Olkraj.cz. A taky víme, co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska. Zjišťovali jsme, jestli mají lidé čas zahrádkařit, a je tu i rozhovor se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která bude v muzeu Kroměřížska číst ze své nejnovější knihy Hnízda. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už frčíme dál.
3: Víme, o čem se píše. Radio.

Nejlepší hudební výběr 80. let je na rádiu Hana jako doma každý den mezi 8 a 9 hodinou. To je náš pravidelný pořad 80 v 8. Za námi Kylie Minogue, my se těšíme na další 80 až do 21. hodiny. Dnes uslyšíme Jennifer Rush, bude taky Lisa Stansfield, nebude chybět ani James Brown, Phil Collins nebo Queenie a Madonna. No a pak si dáme hodinku, která bude pro změnu patřit muzice, která vznikla v 90. letech. Teď ale pokračují 80 v 8 a před námi je hvězdná spolupráce, ve které figuruje Mike Oldfield a Bonnie Tyler, tak to jsou jejich Islands na rádiu Hana.

0: Dřevo všude i pod Čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
3: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.

Radio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: Trejšle Meronovou jenom proto, že děláš show business?
1: Nedělám pro hvězdy.
0: Farmne, prosila mě, abych tě získal.
1: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá. If I should stay.

0: Frank Farma, Rachel Maronová.
1: Ahoj.
2: Teší mňa.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě. Ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu.
1: Má pistoli.
0: K zemi, k zemi.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme úterý 19. května, Národní den ďábelského čokoládového dortu, tak slavíme doma i v cukrárně. Narozeniny má herečka a zpěvačka Natália Oreiro z telenovely Divoký anděl. A pozor, půlkulatých 85 slaví česká herecká legenda paní Iva Janžurová.
2: Bože, to by stálo skoro za procházku.
1: Gratulujeme a svátek má každý Ivo, patron všech právníků. Jako pokaždé, i dnes máte plné právo ladit nás celý den. Je úterý 19. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Hudební kariéra nezačíná ve vyprodané hale, ale často v garáži, zkušebně nebo třeba i v dětském pokoji. A právě mladým talentům pomáhá další už 9. ročník soutěže Radio Talent. Hostem v našem vysílání je člověk, který si hudební cestu už vyšlapal s kapelou Opět a Radeček. A dnes patří mezi známá jména české scény Ondra Polák v našem vysílání. Ahoj.
2: Čau Lukáši, zdravím všechny posluchače i tebe.
1: Je tady další ročník Radio Talentu. Ondro, když se vrátíš úplně na začátek vaší kariéry, co vám tehdy pomohlo úplně nejvíc?
2: No, nám pomohlo to, že jsme se nenechali odradit a nenechali jsme prostě všechny ty neúspěchy jsme dokázali zvládnout a pořád jsme věřili tomu, co děláme a prostě nenechali jsme se odradit.
1: Což mě přivádí na otázku, existuje jedna rada, kterou bys tehdy sám potřeboval slyšet jako mlaďoch? Něco, co by ti ušetřilo čas, nervy nebo zbytečné chyby? Ta jedna věta, ta jedna rada?
2: Všecko zlý je k něčemu dobrý. To jsme si s kapelou jako ověřili a vyzkoušeli mockrát a někdy, když jsme si mysleli, že nás potkalo nějaký jako hrozný neštěstí v tom, že něco nevyšlo s kapelou, tak se pak třeba později ukázalo ještě, že tak vlastně to tehdy bylo.
1: Vy už jste s kapelou Opět a Radeček hudební matadoři i našeho vysílání, ale hudba se za poslední roky změnila. Dnes tady máme i internetové streamy, sociální sítě. Dá se podle tebe muzikou v 21. století pořád normálně uživit a co případně musí muzikant dělat teď jinak než dřív?
2: Je to obrovský rozdíl, jako vlastně nejde jenom nahrávání písniček a skládání, ale je tam přesně ta péče o sociální sítě, o vůbec o tu image, o PR, pak jsou tam věci jako člověk musí zajišťovat vůbec, jako aby ty koncerty fungovaly, techniku, dopravu, celý tým. Nám to trvalo hrozně dlouho, než vlastně jsme vůbec, trošku se nám začalo dařit a dokonce fakt jsme jako ze začátku jezdili po soutěžích, když si nás třeba zavolali po soutěži porotci a řekli, že s náma potřebují mluvit, tak my jsme si mysleli, že nás jako nějak pochválit nebo nám něčím poradit. Oni nás jako přemlouvali, ať s kapelou skončíme, že se to nedá poslouchat. No a my jsme stejně prostě druhý den šli a zase začali prostě zkoušet a hrát a tak, takže...
1: Tak to vidíš, a ti stejní lidé, kteří vám možná tehdy by třeba i dali peníze za to, abyste přestali hrát, teďka platí za vaše koncerty a hudbou se ve vašem případě dá uživit. Teď probíhají opět registrace do dalšího ročníku soutěže Radio Talent. 9. ročník rozdělí mezi naše posluchače, mezi umělce ceny za 400 tisíc korun a mladí hudebníci do 30 let s vlastní tvorbou se mohou hlásit až do konce května. Co by si jim vzkázal? Co by si vzkázal lidem, kteří třeba teď doma sedí s kytarou, píšou vlastní songy nebo míchají něco na DJském pultu, ale pořád váhají, jestli do toho mají jít do Radio Talentu?
2: Tak určitě je to skvělá soutěž, která něco těm kapelám a interpretům může nabídnout, jo. Ta šance tam je, prostě úspěch může každý. Myslím, že je to hrozně fajn, jako vlastně v rámci toho Radio Talentu to se pak těm kapelám natočí třeba single profesionální zadarmo, jo, což jako pomůže. Je to fakt jako nádherný pocit, když prostě někde jdete a slyšíte z rádia svoji vlastní písničku, kterou jste složili někde doma. Je to fakt jako přeju to každému takový pocit a určitě to stojí za to Radio Talent zkusit.
1: Doplníme, že zájemci o účast v 9. ročníku soutěže Radio Talent můžou své přihlášky posílat prostřednictvím online formuláře na webu radiotalent.cz nejpozději do 31. května. Dnes s námi Ondra Polák z Radio Talent, děkujeme za tvůj čas, ahoj.
2: Ahoj, čau, všechny zdravím.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky v Rádiem Haná.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraná v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky rádia Hana.
3: Posloucháte rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další mač naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.
1: Počasí.
2: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
1: Rádio Haná.
2: Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.

Nemecky. Španělsky. Italsky. Nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa. Nejlepší.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.